0: to nebá.
1: Podvody z poklady proti dle nálady.
0: Hrají se na jinou tortičku, na sortu.
1: Toužejí po německém pasu.
0: Pasportu.

co leví. Zetřevý táta to neví, to kásy na peně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.